Color Music Radio. Hudba všech barev. Na téhle FM.

0: Posloucháte Color Music Radio. Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Byly 3 hodiny.
1: Hudba všech barev.
2: Color Music Radio.

Hezkou a příjemnou noc, respektive časný ráno v hodině mezi psem a vlkem a těsně po prázdninách vás zdraví starý pes, co hraje, to jsem já, Honza Kulík. A začínáme dneska monotematicky první premiéra po prázdninách, jak jsem říkal, zpěvačka narozená 25. března 42 v Memphisu v Tennessee. Byla to skladatelka, pianistka, jedna z nejvýznamnějších tvůrkyň soulové hudby. 50 let na scéně, 18 cen Grammy, také v roce 1987 byla uvedena jako první žena do rock'n'rollové síně slávy. Aretha Franklin.

Jak už jsem řekl, narodila se 25. března 1942 v Memphisu v rodině baptistického pastora. Jako životní start nic moc. V 10 letech přišla o maminku, což je pro mladou holku určitě traumatizující záležitost. Jak jsem říkal, táta byl pastor, tak měla blízko ke gospelu a zpívala v kostele. Jak jinak? A první zkušenosti s nahráváním měla už ve 14 letech, kdy vydala úplně své první snímky, mám dojem, u společnosti Battle Records. Co si dáme od ní? Odvez mě domů.

Snažil jsem se vám vybrat snímky z desky, která vyšla u Suprafonu v 70. letech. Nahrávky, pokud vím, vybírala osobně Marta Kubišová, což je jistě známka kvality, ale zpět k Aretě Franklin. Pak se ovšem stala taková věc, která se mladým děvčatům občas přihodí. Hodně mladých letech se stala maminkou. To víte, u mladý holky to máme hned, takže jsme málem přišli o velkou zpěvačku, ale Aretha Franklin se s tím vyrovnala a skloubila to zpívání s mateřskýma povinnostma. Nějaký čas pobývala u společnosti Tamla Motown a později u RCA, kde se jí víceméně nedařilo. A v roce 66 podepsala smlouvu s Atlantic Records, u které začala její úspěšná léta.

hodně byla na začátku ovlivněna Mattie Jackson, ale to je jen taková poznámka. V roce 1967 vyšel Aretě Franklin právě u společnosti Atlantic Record single o člověku, nebo o muži, který nikdy nemiloval toho druhého, jako a trošku smutná píseň. Já vám z tohohle singlu, který mám sice, ale je hodně zřízený, nabídnu bohužel jenom ukázku.

Jak slyšíte, singl je ohranej úplně k nepotřebě, notabene kousek dál je poškození, který se bude asi těžko opravovat, ale jsem rád, že tu desku mám. Tak já vám nabídnu verzi z pozdější doby, protože Aretha Franklin se k téhle písni při veřejných vystoupeních často vracela.

0: Není by zajímavosti, že tenhle ten kousek byl několik týdnů na první pozici Billboardu Single Chart Rhythm and Blues. Dáme si další píseň a ta má pěkný název. Nedovolím, abych přišla o tento sen.
1: Would believe

Jak vidíte, tak se držíme výhradně teda let 60. Čerpám z této suprafonské desky a několika singlíků, který jsem pohrabal v archivu. Právě od roku 68 následovaly léta úspěchů, kdy Aretha vyhrávala téměř každým rokem ceny Grammy. Dokonce se říkalo, že je to cena Arety Franklin, takhle jako v branži se povídalo. Další kousek Groovin'.

Na konci 60. let byla umělecká pozice Arety Franklin neotřesitelná. Alba byla v prodejnosti velmi úspěšná, taktéž singly se pravidelně umísťovaly na předních pozicích a v roce 1972 vyšlo fenomenální album Amazing Grace, které se stává z více než 2 miliony prodaných alb až do roku 1996 nejprodávanějším gospelovým albem všech dob. A já to album nemám, takže bohužel smůla, ale zase vám snažím vybírat takové věci, pokud to teda jde, aby jsme se spíš než toho soudu drželi jazzu, ale je to tak napůl, to tak kolísá po té hranici střídavě na jednu, střídavě na druhou stranu.

Deska je koncipovaná poměrně jednoduše a vkusně, na jedné straně oddělený studiový snímky a na druhý je živá přes celou stranu toho vinilu. Je to záznam nějakého koncertu ve Spojených státech, kdy tam datum není uvedeno, možná je to sestřih, ale to je věc přímo marginální. Jinak Martička Kubišová měla vkus, jak sami vidíte, vybírala krásné věci. Ramblin, to je snad největší pecka z celé desky, strašně se mi to líbí. V následující skladbě to samý, jo. Dneska zpívám blues.

Jak jsem říkal, snažím se vybírat, aby tam bylo teda co nejvíc big bandů, aby to znělo víceméně než soulově, spíš jazzově, ale já si myslím, že na tom zase dvakrát tolik nezáleží, protože to je zpěvačka par excellence. Jak jsem říkal, Marta Kubišová editorovala tuhletu desku a není od věci si pustit třeba jednu věc, kterou od Aretha Franklin převzala, a myslím, že se toho zhostila Marta Kubišová velice dobře.

0: A čím, přátelé, uzavřeme povídání o Aretě Franklin. Bude to rockovej standard Řetěz bláznů v lehce soulovém provedení a známá pecka Otise Reddinga Respekt. Takže to byla Aretha Franklin, narozená 25. března 42 v Memphisu a která zemřela v roce 2018, 16. srpna v Detroitu.
1: Do you feel good? If you feel real good? Got enough to help me sing this next time? Oh, I bet you don't even remember.

fenomenální sukces, jak jste slyšeli, přátelé. Dívám se na hodiny, čas našeho starého psa, co hraje jazz, se pomalu chýlí do finále. A kdo vám zahraje dneska St. Louis Blues? Bude to Harry James, trumpetista, ale pozor, jo. Takový drobátko, háček. Bude to jeho big band, bude doplněn o velký symfonický těleso. A když jsem původně tu desku viděl, tak jsem říkal, no tak to bude sousto pro Intoše, jo, to asi pro nás hot jazzman je asi nic moc. Pravda, hned těch v tom úvodu ten symfoniák dává najevo, kam patří, jenže pozor, pozor. Jak je vidět, tak jsem se mýlil, ale v tom dobrém slova smyslu a velice mě ten snímek a příjemně překvapil. Takže, milí posluchači, jak říká Janička Koubková, jazz práci, já se také loučím a při příštím starom psu, co hraje jazz, to jsem já, při dobrých jazzových melodích naslyšenou.

0: Color Music Radio.
1: Byly 4 hodiny.
0: Hudba všech barev.
1: Color Music Radio.

Posloucháš Color. Posloucháš Color. Perfektná muzika. Hudba všech barev. Color Music Radio. Color Music Radio.

0: koulat.
1: Člověk je zvláštní tvor.
0: Život je zvláštní sport.
1: A ty foule je potřeba hned teď odpísknout.
0: Když je láska šňůra pupeční, ale dneska těžko upeč mír. Když je tolik věcí, co se smí.
1: A přitom jsou tak zbytečný.
0: A přitom jsou tak zbytečný. A přitom jsou tak zbytečný.
1: Zbytečný.
0: A přitom jsou tak zbytečný.
1: Zbytečný.
2: Color Music Radio.
3: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.

but now try to grow up. Right now, I'ma slam dunk this.

0: Sport Music Radio.
1: Bylo 8 hodin. Hudba všech barev. Color Music Radio.
2: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolívalem. Za podpory českého výrobce konopných bod a oblečení Bohempia.eu.

Funky a Soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.

Příjemný dobrý ráno při poslechu Color Music Rádia vám přeje DJ Freaky. Časomíra tady je ve studiu, ukazuje 8 minut po 8. Dneska je pondělí 27. července. Svátek nám slaví Věroslavové a stejně jako obvykle dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude. A meteorologové nám pro dnešní den slibují opravdu různorodý počasí. Potkat totiž můžeme po ránu ještě déšť, odpoledních hodinách by to mělo být ale převážně jasno nebo polojasno. A taky slunečno, přátelé. Tak já to ještě jednou projedu úplně do detailu, tak aby jsme si mohli říct i teploty. Ty jsou totiž dost důležitý, aby jsme věděli, co si vzít na sebe. Takže vězte, že ty raní by se měly pohybovat tuhle chvíli mezi 15 až 18 stupni nad nulou. V odpoledních maximech dnes můžeme očekávat teploty kolem 22 až 26 stupňů. K večeru se ochladí na 19 až 22 a přes noc potom teploty kolem 12 až 17 stupňů. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. No a co nás čeká v dnešní Frikoloře, pravidelný posluchač už ví, nejenže tuší. Dva hudební sety, ten první odstartoval peckou do Naughty by Nature, Dirt All By My Lonely a Tribe Called Quest Find A Way bude pokračovat. No a v celém tomhletom setu se to ponese právě v rytmu oldschoolových věcí, rapových a hiphopových, tak jak jste po ránu zvyklí. No a v druhé části, jelikož je pondělí, se dnes podíváme na baseline na UK Garage, novinky z posledních 7 dnů, takže úplně opozitně, ať už je to hudebním tedy stylem, nebo taky dnem vydání, se tedy bude linout druhý DJský set dnešní ranní Frikolory. Před 9. a 10. hodinou přijdou na řadu rubry, nebo přijde na řadu rubrika Frikolora Infos, protože bude premiéra repríza, bude to v úvozovkách téměř totožný, ale vy víte, že nic tady nezní dvakrát stejně. To je plán na dnešní ranní Frikoloru, rutina už odstartovala, já vám přeju příjemný dobrý ráno a příjemný poslech pořadu Frikolora.

0: Posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolor, za gramce má mikrofonem Maty Afriky, odstartovali nám prázdniny a s tím samozřejmě i naše nová rubrika, která se dnes bude týkat...
1: Co dělají žraloci tady prší?
0: Ano, přátelé, podíváme se na to, co dělají žraloci, když prší a je bouřka.

0: Máme tady rubriku, kterou připravil Maty.
1: Diabouska.
0: Ano, přátelé, to je přesně tak. Dnešní první rubrika Maty a Friky v rádiu je Co dělají žraloci, když je bouřka? No a když se blíží velká bouřka nebo hurikán, žraloci obvykle plavou do hlubšího a klidnějšího oceánu, neboť vnímají pokles tlaku a zůstávají v bezpečí pod divokou hladinou. Jak bouři poznají tlak vzduchu, žraloci cítí náhlý pokles barometrického tlaku, který bouři doprovází. No a postranní čára, speciální organ na bocích těla, jim pomáhá vnímat změny tlaku a silné vibrace ve vodě. Reakce podle velikosti druhu. Mladí a menší žraloci dávají přednost jistotě a před příchodem bouře masově opouštějí mělké pobřežní zátoky. Naopak velcí žraloci, někteří tedy jedinci, například žraloci tygří, v mělkých vodách naopak klidně zůstanou a po přejití bouře využijí situaci k lovu zraněných ryb. Je to takhle správně? Tak kdybyste to nevěděli, teď už to víte.

posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolora, za gramcem a mikrofonem DJ Friky. Blíží se nám Frikolora Infos, tohle jsou samozřejmě MOP, Follow Instructions, za chvíli Getcha Groove On a Limp Bizkit, to taky Exhibit.

57 minut po 8 hodině, to ukazuje časomíra, tady je ve studiu Color Music Rádia. No a to znamená, jediný na řadu přichází Free Color Infos. Hned po tom, co si ale zopakujeme údaje vztahující se k dnešnímu dni, pojďme postupně. Dnes je pondělí 27. července, svátek nám slaví Věroslavové a stejně jako vždycky i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude

déšť. Ten by se mohl objevovat někdy v odpoledních hodinách. K odpoledním hodinám to ale na většině území začne vypadat víc pozitivněji, co se toho slunce týče. Pojďme se mrknout ještě na teploty. Ty ranní 15 až 19 stupňů nad nulou. V odpoledních maximech potom můžeme očekávat teploty kolem 22 až 25 stupňů. K večeru se ochladí na 15 až 19 a přes noc potom teploty kolem 12 až 15 stupňů. To jsou informace o počasí, víme, komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se teď podívat, co nepodstatného nám napsali internety. Svatba ve správný čas může změnit vše. Kdy máte největší šanci na úspěch? Existuje ideální věk pro vstup do manželství nebo záleží jen na okolnostech? Vědecké výzkumy naznačují, že načasování může hrát svou roli, ale není jediným faktorem, který ovlivňuje úspěch svazku. Podle takzvaného pravidla 37% je ideální věk pro vstup do manželství přibližně 26 let. Tento závěr vychází z knihy Algoritmy pro každodenní život od Briana Christiana a Toma Griffice. Autoři v ní tvrdí, že lidé dělají je nejlepší rozhodnutí poté, co prověří přibližně 37 dostupných možností. Právě proto 37%. Tato hranice maximalizuje pravděpodobnost, že vyberete tu nejlepší možnou variantu. Autoři původně tento princip vztahovali k výběru zaměstnance. Domnívají se však, že podobný přístup lze aplikovat i na hledání životního partnera. Pokud například předpokládáme, že období seznamování začíná kolem 18 let a končí přibližně ve 40 letech, pak prvních 37% toho času připadá zhruba na věk 26 let. V této fázi by měl mít člověk dostatek zkušeností a srovnání, aby dokázal rozpoznat partnera, který převyšuje všechny předchozí. No a my pokračujeme dál. Další informaci, kterou pro vás mám, tak ta se týká adaptační koeficient. Proč dnes o úspěchu rozhoduje spíš schopnost přizpůsobit se než vysoké IQ? Než se začnete do následujících řádků tedy pouštět, zkuste si nejprve představit úspěšného člověka na dobré pracovní pozici a ještě lepším platem. Co ho podle vás vystihuje? Krása vás jako první zřejmě nenapadne. Za to inteligence bezesporu. Dost možná ale máte kromě vysokého IQ také vysoké skóre AQ. Ano, v posledních letech se vedle IQ testuje stále častěji objevuje ještě jeden pojem, adaptační kvocient, označovaný zkratkou AQ. Adaptability quotient. Nejde o klasickou psychologickou veličinu s jednotnou metodikou měření, ale koncept, který se snaží popsat něco, co je v dnešním světě možná důležitější než kdy dřív. Schopnost reagovat na změny, učit se novým věcem a fungovat i v situacích, na které nás nikdo nepřipravil. Co vlastně adaptační kvocient měří? Na rozdíl od IQ, které se zaměřuje především na logické uvažování, prostorovou představitelnost nebo schopnost řešit abstraktní úlohy. Adaptační kvocient sleduje, jak člověk reaguje ve chvíli, kdy se mění pravidla hry. No a poslední informace, kterou tady pro vás mám. Vědci konečně našli kompas poštovních holubů. Ano, ukrýval se v místě, kde ho nikdo nečekal. Poštovní holub najde cestu domů i po zataženou oblohou, kde nevidí slunce ani jediný známý bod. Jak to dělá, biologové zkoumají přes půl století a celou tu dobu hledali kompas na všech myslitelných místech. Tedy skoro na všech a jeden dosud přehlížený je teď překvapil, že se poštovní holuby při cestě domů nejspíš řídí zemským magnetismem, se dávno tušilo, ale tenhle neviditelný kompas mají bylo stále záhodou. Zobák, mozek, páteř, nikde z těchto ani mnoha jiných míst je věci nikdy nenašli. Teď ale zjistili, že ho celou dobu měli přímo před očima, jen nenapadlo ho tam hledat. Buňky, které nikdo nepodezíral. Mezinárodní tým vedený vědci z univerzity v Bonnu, tamní univerzitní nemocnice a institutu Maxe Plancka pro chování zvířat objevil v holubých játrech zvláštní buňky imunitního systému, takzvané makrografy, tedy uklízeče, kteří v těle pohlcují odumřelé buňky a bakterie. Možná si je pamatujete z animovaného seriálu Byl jednou jeden život, kde fagocity a makrograf je typ fagocitu. Představují velké vysavače z mnoha choboty. Tyhle holubí makrografy ovšem mají jednu specialitu. Magnetické vlastnosti tak silné, že reagují na geomagnetické
pole země. To byly informace, které jste nepotřebovali vědět, teď něco, bez čeho bych se neobešel, a to zní vždycky stejně, tedy že parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz, no a s technologiema tady ve studiu pomáhá firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. Tak to byly informace o tedy tom, co jste nepotřebovali vědět o parťácích. Teď si rychle dáme reklamní blok a za chvíli opět muzika. A jak jste zvyklí, v pondělí přijde na řadu samozřejmě Baseline a UK Garage, a to novinky z posledního týdne. Já už je tady pomalu a jistě vyhledávám. Vy se můžete pomalu a jistě připravit na to, že to za chvíli odstartujeme. Možná bude i další rubrika Maty a Friky, to se ale dozvíme až v průběhu vysílání. Jak víte, tady není nikdy nic jistýho, a to ani co přesně se bude dít. Důležitý ale je, že muziku si budeme pouštět určitě, proto se jmenujeme Color Music Radio a je jistý, že to budou novinky z posledních 7 dnů. Já vám přeju ještě jednou příjemný

0: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
2: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.

Jak rychle se může změnit tedy hudební produkce tady na Koloru? Z rapu a hiphopu oldschoolových věcí jsme se rovnou vrhli na aktuální novinky. Shut Up byla první věc, kterou jsme si dneska zahráli, ano přátelé, a na svědomí jí měl tedy producent, který teď to nemůžu najít, jo, BVSIS, tak tím jsme odstartovali a hned klidnější věc, Moonlight Silent Music Noia a pokračovat budeme Fader Funk a Damn Baby, posloucháš Color Music Radio, pořad Free Colora, Baseline UK Garage, novinky z posledního týdne, tak jak jste v pondělí mezi 9 a 10 hodinou zvyklí. Dobrý ráno.

Za chvíli vyhlásíme vítěze, tedy páteční soutěže, poslední lístek na Lety Troll, a já bych chtěl požádat, aby jsme v tom měli úplně tedy pořádek, až vyhlásíme posledního, abyste mi všichni ty, kteří je vyhráli, se přihlásili ještě zpátky, já si zkontroloval, že to mám všechno napsané správně, protože já to samozřejmě v té historii uvidím, že jste vyhráli, ale já vás mám všechny pěkně poskládaný, budu potřebovat tedy s vámi ještě trošku komunikovat, ale nebojte se, ke všem lístkům se dostanete tak, jak jsem slíbil, a za chvíli, pokud jste v pátek soutěžili, jste dozvíte, kdo je posledním výhercem lístku na Lety Troll, který jsme tady soutěžili téměř 2 měsíce, a máme pořádnou hromadu fanoušků tedy Frikolory, která vyrazí na Lety Troll. Mě hrozně štve, že tam letos nemůžu v podstatě být, protože to vidím, že

tak si pojďme říct, že posledním výhercem se stává dívka, tedy spíš manželka, protože tady má dokonce asi svatební fotografii. A není to nikdo jiný než Emma Tkáčová. Ano, přátelé, takže posíláme gratulace. Tady to je poslední výherkyně, tedy soutěže společně s Lety Trollem. Tedy Emma je poslední, která vyhrála lístky. Ti, kteří tedy lístek nedostali, je mi líto, že jste nebyli vylosovaní, ale těch lístků není samozřejmě nespočet a vy jste soutěžili v oba.

jste tedy vyhráli. Pošlete mi zpátky ještě jednu zprávu, ať to zkontrolujeme. Já tady mám, jestli se nepletu, ale všechny, ne jestli si, že jestli mám všechny maily, já vás obepíšu, mám to napsaný, takže to nebude zase takový problém, bude mi to chvíli trvat, ale lístky dostanete během zítřejšího dne, byste měli mít na mailu a já vám samozřejmě všem gratuluju, protože vyhrát disky na Lety Troll je super a vy si to určitě užijete, pak mi všichni společně dáte vědět, jaký to bylo, jo? No a ještě jednou gratulace mě poslednímu výherci.

0: posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolora. My tady máme rubriku Maty se ptá, Friky odpovídá a další otázka bude.
1: Jaký auta jsou nejrychlejší?
0: Ano, přátelé, jaký nejrychlejší auta na světě existují? Víte to? My vám to za chvíli povíme. Maty a Friky v éteru Color Music Radio. Aby jsme vás dlouho nenapínali, tak nejrychlejším sériově vyráběným autem na světě s oficiálním potvrzeným rychlostním rekordem je Bugatti Chiron Supersport 300+, které dosáhlo rychlosti 490 km v hodině. Mezi další nejrychlejší vozy patří SC Tuatara a teoreticky připravený Koenigsegg Jesko Absolut, tak SSC Tuatara, ta byla naměřená 474 km v hodině, no a Jesko Absolut, tak tady tedy je švédský vůz, jehož výpočetní teoretická maximální rychlost ale činí 532, ovšem tento limit nebyl dosud v realitě plně otestován kvůli nedostatku dostatečně dlouhé rovinky.

0: Posloucháš Color Music Radio a my jsme od aut volně přešli opět ke žralokům a teď hledáme žraločí auta, ale taky jsme zjistili, že některé automaty vypadají jako co?
1: Jako stíhačky.
0: Jako stíhačky, ano, přátelé. Tak jo, my se budeme teď věnovat zase opět muzice od

Raní škrábání a poslední pecka dnešní Frikolory Rock With Me a Dance Speed, to byla ta poslední novinka z posledního týdne v rámci Baselineu a UK Garage. Za chvíli si dáme rekapitulaci Frikolora Infos, no a pomalu jistě se přesuneme k dalšímu pořadu, kterým nebude nic jiného než Holiday Edition. Martin Svátek od 10. hodiny tady u nás na Koloru, to už je pravidelná záležitost. A my si dáme tu standardní přepojovačku už za chvíli.

posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolora za gramcema a mikrofonem DJ Friky. No a stejně jako vždycky dnes to uzavřeme takovým shrnutím, tak abyste věděli, do čeho jste se probudili, jaký v tom má být počasí a případně co nepodstatného nám napsali internety. Dneska je pondělí 27. července, svátek nám slaví Věroslavové a podle meteorologů i dnes počasí bude, nemusíme se bát. Meteorologové nám slibují opravdu různorodý počasí, můžeme potkat jasno, polojasno, polojasno s dešťovými přehánkama nebo taky déšť. Ten by měl být spíš dopoledne, v odpoledních hodinách by to mělo být převážně roztrhnuté.

maximech můžeme očekávat teploty kolem 22 až 25 stupňů. K večeru se ochladí, a to na 16 až 20, a přes noc potom teploty kolem 12 až 15 stupňů. To jsou informace o počasí, víme, komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se podívat, co nepodstatného nám napsali internety. No, jako první je tady svatba ve správný čas, může změnit vše. Kdy máte největší šanci na úspěch? Existuje ideální věk pro vstup do manželství nebo záleží jen na okolnostech? Vědecké výzkumy naznačují, že nadčasování může hrát svou roli, ale není jediným faktorem, který ovlivňuje úspěch svazku. Podle takzvaného pravidla 37% je ideální věk pro vstup do manželství přibližně kolem 26 let. Tento závěr vychází z knihy Algoritmy pro každodenní život od Brian na Christiana a Toma Griffice. Autoři v ní tvrdí, že lidé dělají nejlepší rozhodnutí poté, co prověří přibližně 37% dostupných možností. Proč právě 37? Tato hranice maximalizuje pravděpodobnost, že vyberete tu nejlepší možnou variantu. Autoři původně tento princip vztahovali k výběru zaměstnance. Domnívají se však, že podobný přístup lze aplikovat i na hledání životního partnera. Pokud například předpokládáme, že období seznamování začíná kolem 18 let a končí přibližně ve 40 letech, pak prvních 37% tohoto času připadá zhruba na věk 26 let. V této fázi by měl mít člověk dostatek zkušeností, srovnání, aby dokázal rozpoznat partnera, který převyšuje všechny předchozí. A my jdeme dál. Další informace, adaptační kvocient. Proč dnes o úspěchu rozhoduje spíš schopnost přizpůsobit se než vysoké IQ? Než se začnete do tohoto řádku a článku, zkuste si nejprve představit úspěšného člověka na dobré pracovní pozici s ještě lepším platem. Co ho podle vás vystihuje? Krása vás jako první zřejmě nenapadne. Za to inteligence bezesporu. Dost možná má ale kromě vysokého IQ také vysoké AQ, ano. V posledních letech se vedle IQ testů stále častěji objevuje ještě jeden pojem. Adaptační kvocient, označovaný zkratkou AQ, Adaptability Quotient. Tedy nejde o klasickou psychologickou veličinu s jednotkou metodikou měření, ale koncept, který se snaží popsat něco, co v dnešním světě možná je důležitější než kdy dřív. Schopnost reagovat na změny, učit se novým věcem a fungovat v situacích, na které nás nikdo nepřipravil. Na rozdíl od IQ, které se zaměřuje především na logické uvažování, prostorovou představivost nebo schopnost řešit abstraktní úlohy, adaptační kvocient sleduje, jak člověk reaguje ve chvíli, kdy se změní pravidla hry. No a poslední informace dnešního rána, tak ta se týká holubů. Vědci konečně našli kompas poštovních holubů. Ukrýval se v místě, kde ho nikdo nečekal. Poštovní holub najde cestu domů i pod zataženou oblohou, kde nevidí slunce ani jediný známý bod. Jak to dělá, biologové zkoumají přes půl století a celou tu dobu hledali kompas na všech myslitelných místech, tedy skoro na všech. A jeden dosud přehlíželi. Je teď tedy překvapil, že se poštovní holuby při cestě domů spíš řídí zemským magnetismem. Se dávno tušilo, ale kde tenhle ten neviditelný kompas mají, bylo stále záhodou. Zobák, mozek, páteř, nikde z těchto ani mnoha jiných míst jej vědci nikdy nenašli. Teď ale zjistili, že celou dobu měli přímo před očima, jen je nenapadlo ho tam hledat. Tak možná si pamatujete z animovaného seriálu, tedy Byl jednou jeden život, kde fagocity a makrofág je typ fagocitu, představuje velké vysavače z mnoha choboty. Tyhle holubí makrofágy ovšem mají jednu specialitu. Magnetické vlastnosti tak silné, že reagují na geomagnetické pole Země. Vůbec jsme nečekali, že by se imunitní buňky mohly chovat jako senzory magnetického pole, říká profesor Christian Kurz z Univerzitní nemocnice v Boonu. Naše výsledky odhalují dosud neznámý mechanismus vnímání magnetického pole u zvířat.

0: Bo ženit, potažmo, kdy je nejlepší čas, taky jsme se bavili o tedy AQ a o tedy adaptačním kvocientu. Teď už si řekneme jenom parťáky a parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Madfinger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz, no a s technologiema tady ve studiu pomáhá firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. No a já už vytáčím Martina Svátka tak, aby jsme si předali vysílání a Martin tak by měl být připraven a už je tady. Dobré ráno.
1: Dobrý ráno, zdravím.
0: Věděl jsi, kam se schovávají žraloci při bouřce?
1: To jsem nevěděl vůbec.
0: No, vidíš. A to ještě jsi taky nevěděl, jaký je nejrychlejší auto na světě.
1: To mě taky hrozně zajímalo, taky jsem to nevěděl.
0: No. A to všechno víme díky Matymu. Maty teď nechce pozdravit, ale mává.
1: Jo, to je hezký. No, tak já taky mávám.
0: Tak Martin taky mává, Maty taky mává, kluci na sebe mávají. Pojď nám říct, co bude první pecka dnešního Holiday Edition.
1: Tak dneska Good Man, Give It Up, to je taková houseová klasika, no. Já občas tím začínám a teď jsem to nějakou dobu nehrál.
0: No tak my si to jdeme s Matým poslechnout a samozřejmě vás všechny ostatní zveme k Holiday Edition, poslechu Holiday Edition, tak jak jste zvyklí, protože mezi 10. a 12. hodinou Martin Svátek a samozřejmě jeho pravidelný pořad. Přišel tady můj kolega se podívat, tak nám možná ještě na závěr něco řekne. Co nám povíš?
2: Dělají žraloci,
0: kdy
2: je bouřka.
0: Tak to už jsme si řekli, to už víme, co dělají žraloci, když je bouřka a v tuhle chvíli se s váma loučíme. Mějte krásný den, naslyšenou opět zítra po 8 hodině. Samozřejmě i zítra, jelikož jsou prázdniny, rubrika Maty se ptá, Friky odpovídá. Díky za pozornost.

0: Big Radio.
1: Ahoj, tady je Roman.
2: Tady je Roman.
1: Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
3: Color Music Radio.
4: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
5: Sex Appeal. To nejlepší ze

0: Classic Radio.
1: Bylo 10 hodin. Color Music Radio. Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
2: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
3: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
1: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
3: Přijedete zcela určitě do Zlína.
1: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
4: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
1: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíc

Funky a Soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.

10 minut po 10. Moji milí, zdravím vás. No tak vlastně po 12 hodinách opět s váma. Včera vlastně se to trošku obrátilo, teď vlastně ve 20 hodin v neděli je ACX, American Country Express. Takže já mám trošku pocit, že se mi mozek vůbec přestane ten týden a když jsme tedy vpluli do toho nového týdne, vůbec nějak nezastavil. No ale každopádně jsem moc rád, že všechno funguje a že jsem tady s váma, tak good man, give it up. Na úvod Holiday Edition, tady ta věc. Tenhle ten maxáč, který stojí za to.

několikrát, ale teď už dlouho nezazněla tato ukázka a říkal jsem si, proč dneska nezaznít nebo nerozeznít tuhle tu věc. Tak je sám nesmysl, co? Here we go.

čistý první možná, 94 vlastně bych tak... No, může to být 95. Každopádně... V britském žebříčku tato věc měla docela úspěch. Sister Bliss, krásný poslech.

já jsem tuto věc několikrát hrál v Holiday, Trippin' on Sunshine, když já teda si na slunci moc neulítávám. Teď mají zase přijít velký horka, to mě zabije rozhodně. Jinak Pizza Man, já si vždycky vzpomenu na Malibu Dance Chart, kterou tenhle ten žebříček uváděl Michael V. Tam samozřejmě Pizza Man úřadoval. I třeba z věcí, díky který jsem ho poznal, Sex on the Streets. Pizza Mania, tak se jmenuje celý album, který je takový, jako já bych řekl, předzvěstí Fatboy Slimova alba z roku 98. You've come a long way, baby. Zní to lehce podobně. No a teď už třeba Utah Saints ještě. Tohle je DMC remix. What can you do for me? Originál je dost takový divnej. No, tohle je tedy DMC remix.

такая Utah Saints. What can you do for me? Jinak ještě jeden DMC remix bychom si mohli dát.

Dawn. Tohle to je taky tady z jejich debutovýho alba. No po velkým úspěchu Set Drift on Memory Bliss přišla tato věc. Ukázka, která se jmenuje Paper Doll. No tohle to je taky jeden z

na tohle věc se hrála v Evropě. Ale nemyslím si, že dosáhla nějak velkýho úspěchu. Paper Doll, tak to jsou PM Dawn. No tohle je závěrečná věc pro tuhle hodinu, možná zase, nebo ne, určitě přetáhnu. Ale to nevadí, jsou tady Soul to Soul. Tohle ten old school, taková pozvánka i na zítřek, holiday back in the day.

0: Ciao, peoples. Toddy Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. Amuya Radio Show.
1: The Ride by Chuck Diesel.
0: Osloke Radio. Kazdi Utari. Asterstek. Stritek. Chetwertek. Chetwertek. Every Tuesday and Thursday. Otstiji. Do Shesti. Na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride here on Color Music Radio, baby.
2: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
3: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný den.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Perfektná muzika.
3: Posloucháš Color.
4: Posloucháš Color.
5: Color Music Radio.
6: Hudba všech barev.

0: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz.
1: Co je sladký a přitom v pohodě?
2: Ravito.
1: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
2: Ravito.
1: Co je bio a bez přidaného cukru?
2: No přece Ravito.
1: Jahoda, čokoláda a rašít.
2: Ravito zmrzka.
1: Feel good mlsání.
3: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz. Probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
4: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
5: Music Radio.
6: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
7: Color Music Radio.
8: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
9: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
10: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
9: Nalaď si Fonotač.
10: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury.
9: Fonotač.
10: No tak to roztoč.
9: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
11: Color Music Radio.
12: Bylo 12 hodin.
13: Color Music Radio.
14: Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Cool and the Gang?
15: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
16: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
14: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
16: Přijedete zcela určitě do Zlína.
14: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
17: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
14: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v

Krátce po 12. hodině, čerstvé polední menu. Od mikrofonu srdečně zdraví Lukáš Kolíbal. Pokud posloucháte v páteční premiéře, tak střídám Martina Svátka a jeho dopolední dvouhodinový blok plný skvělý muziky. Zkusím adekvátně navázat. A jsem moc rád, že můžeme takhle společně tvořit tým a také si předávat tu pomyslnou štafetu nebo kormidlo nebo DJský pult, říkejte tomu, jak chcete. Každopádně teď jsme se přepojili tady ke mně do studia a následující hodinou vás budu provázet já. A dnes jsem začal Curtisem Mayfieldem, protože máme v Praze takový jeden obchůdek plný CDček a vinilů z druhé ruky. A přesto, že už to skoro nemám kam dávat, tak tolik miluju muziku a tolik miluju objevovat nový zajímavý věci, anebo třeba i starý, který nemám v digitální podobě. A takže jsem zase včera šel pro jedno, dvě CDčka, odešel jsem s paklem asi 10, tak Curtis Mayfield byl jedním z nich a tím druhým CDčkem, který jsem si odnesl, to je deska jménem Color Me Free. A zaspívám právě teď Joss Stone a k tomu tam ještě navíc hostuje Sheila E. Posloucháte Color Music Radio, polední menu. Zdravím od Karlovy Varu až po Opavu a všude, kdekoliv posloucháte FM, DAB plus internety. Skvělý, že jste s náma. Zdravím taky parťáky Roy to Ice Cream a MacParts.cz. Nakladatelství Darmagaya, dnes budeme soutěžit.

Posloucháte Polední meny na Color Music Radio a prosloucháme poprvé věci, které jsem si včera pořídil v tom mým oblíbeném second-handovém storu, kde se vždycky ponořím, jdu tam jenom na 5 minut. Včera to byla zhruba hodina a furt jsem objevoval, tak jsem potom poslouchal různé věci. A některý, nebo většinu z toho vlastně beru ne proto, abych tvořil si nějaký velký archív, ale protože jsem si říkal, takovouhle skvělou muziku, to se bude skvěle hodit do poledního menu a do vysílání Color Music Radio. Tak tohleto je samozřejmě jedna z desek, kterou když jsem tam zahlídnul, tak jsem ji tam nemohl nechat. A schválně, kdo víte, kdo vám to zpíval? Bobby McFerrin. Obrovský hudební inovátor, který pracuje jeho nástrojem hlas, který ho samozřejmě celý svět zná kvůli hitu Don't Worry Be Happy, který napsal tak jako mimo děk ve studiu z legrace. A on se stal takovýmhle megahitem, ale který ještě dávno předtím už tvořil hodně zajímavou muziku, hodně vědomou muziku, hodně pracoval s rytmy, melodiemi, hodně pracoval s různýma dalšíma zajímavýma muzikantama napříč žánry, jako je třeba Jojo Ma, jako je Herbie Hancock, teď mi vypadlo jméno, ale za chvilku si ho dám, Richard Bona a další. Ale mě prostě byly tam dvě desky, bylo tam jeho Best Of a byla tam jeho album, který se jmenuje Bang Zoom, z kterého jsme si zahráli teďka věc jménem Friends. A já jsem si to album pustil a musím se přiznat, že jsem ho předtím neznal. A odešel jsem s oběma deskama, s těma best hits, samozřejmě klasikama, ale odešel jsem i s touhletou deskou, protože mě chytla někde, se mnou zarezonovala, tak vám dám ještě jednu, podle který se ta deska jmenuje Bang Zoom, Bobby McFerrin. Posloucháte Polední meny? A dneska to máme pestrý, tak dobrou chuť a příjemný poslech. Rozširujeme hudební obzory.

Pole dívaný na Color Music Radio, dneska takhle pestře. Tohle je moje oblíbená zpěvačka India Irie z jejího prvního alba Acoustic Soul. Jsme si zahráli věc jménem Strength, Courage and Wisdom, neboli síla, odvaha a moudrost. A ten předchozí song, ten se jmenoval Good Times, Dobré časy, a zahrál a zaspíval vám jej Richard Bona. To znamená, tyhle dva songy po textové stránce trochu souvisely, ne? Pokud chcete mít dobré časy, je potřeba odvahy a moudrosti. A samozřejmě co nejvíce lásky to jde. Tak otec Fura tady se mnou dnes v rámci poledního menu. Ještě jednou pozdravy a poděkování sponzorům tohoto pořadu o věci kolem mých Macintoshů, kolem mýho Apple, ať už telefonu nebo počítače, z kterého vám vysílám, se mi starají macparts.cz. Pokud nějaký rozbijete a potřebujete pomoc, tak právě oni vám můžou pomoct, ale i se spousty dalšíma věcma, tak se můžete u nich zastavit rovnou v macparts.cz, buď online, anebo u Pražského povstání, kde mají servis. Poděkování pro ně, poděkování taky pro Rovito Ice Cream, který dělají skvělý nanuky v bio ro provedení, jahodový, čokoládový, arašidový a nově nejenom na pejly, na špachtly, ale nově taky kornoutový a jsou úplně delikatesní, tak vřele doporučuju. Zdravý mlsání bez cukru, Rovito RA2TV i to. A v neposlední řadě poděkování pro nakladatelství Dharma Gaia, který je rodinný nakladatelství a který vydává už přes 33 let skvělý zajímavý knížky. Původně začínalo s buddhismem, postupně se to začalo rozšiřovat i do dalších témat, jako jsou třeba japonský haiku, vůbec kultura, umění, Asie, hodně knížky o meditaci, o sebepoznávání z různých perspektiv, z různých krajů. Taky jedním sloganem bylo knížky pro přemýšlivé lidi a taky nakladatelství specializující se na mimo evropské kultury. Ale zdaleka nejenom, opravdu svoje si tam můžete najít, ať už jste žena, muž, dítě, mladý nebo starý, v uvozovkách starý, tak dobře doporučuji, včetně klasik, jako je Tao Te Ching, nebo Tibetská kniha mrtvých, nebo slavná Diamantová sutra, takovýhle jako úplný totální klasiky všech dob, až po třeba novinku jménem Psychedelika a duše od pána, který se jmenuje Simon Jungler, který teď se v Praze objevil v rámci Světu knihy. A o tady tu knížku právě budeme soutěžit, za chvilku vám povím soutěžní otázku. Ale ještě předtím nás čekají mimo jiné Incognito z desky Tomorrow's New Dream, nový sen zítřku a jedna letní, v který zpívá Joy Rose, Haze of Summer.

0: Mary J. Blige, další CDčko, co prostě v tom obchodu včera nešlo nechat, z desky The Breakthrough, album z roku 2005, jo, tam se teďka hodně zvukově pohybují, někdy mezi 95. a 2005 objevují spousty klenotů, které teda vyšly, některý z nich se jim dařilo, některý zapadli, každopádně samozřejmě Mary J, nemusím určitě představovat, na této desce hostují třeba Will.i.am a Jay-Z, anebo v tady tomhletom songu Rafael Sadiq. Předtím to byly Incognito a teď vás čeká slibovaná soutěž o knihu Psychedelika a duše s podtitulem Mýtický průvodce psychedelickým léčením, hlubinou psychologií a kulturní nápravou. Anotace té knihy, mytologická cesta 10 archetypy psychedelického léčení, starodávné příběhy, konkrétní nástroje a vhledy hlubinné psychologie. Tato kniha je koncipována pro novou generaci průvodců a hledajících. Vzývá tradice jungovské hlubinné psychologie, mytologie a moudrosti domorodých kultur, aby dokázala odpovědět na zásadní otázku naší doby. Jak může nově vznikající obor psychedelické medicíny uzdravit duši v době planetární krize a zároveň kolektivní příležitosti? Opravdu hodně zajímavá kniha, kterou napsal Simon Jungler, zkušený terapeut, který pracuje hlavně s, jak se říká, lidově kouzelnými houbičkami v legálním kontextu a hlavně ne v takovém tom klasickým měřícím farmaceutickým rozměru. Naopak vlastně chce spíš upozornit na duši, kterou entheogeny ukazujou. A ta knižka je opravdu hodně zajímavá, ať už vás téma psychedelik zajímá, anebo vás zajímá to téma duše samotný. A jeden z vás tuto knižku vyhraje, kdo mi napíše, v jaké edici tato kniha u nakladatelství Dharmagaya vyšla. Najdete to úplně snadno dharmagaia.cz a stačí mi napsat e-mail na lukas@radiocolor.cz, kdybyste tuhle knihu chtěli vyhrát. A tak to byla soutěž a ještě jednou poděkování nakladatelství Dharmagaia za podporu pro polední meny. Moc si toho vážím a jsem moc rád za všechny ty knížky, které vycházejí. Na mátku možná bych mohl ještě zmínit, že příští týden vyjde po asi 25 letech nové vydání knihy Uvolnit sevření mysli, což je z zen buddhistická klasika z Japonska. A chystá se taky dotisk nádherných Rumiho veršů, kniha jménem Masnaví a tak dále, tak dále. Dharmagaia.cz, tam se dozvíte více. A když se podívám na hodiny, tak vidím, že teď je nejvyšší čas se s vámi rozloučit, ale aspoň jeden song, možná i dva, se nám to napadne. Takže dobrou chuť a krásný odpoledne.
1: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
2: Color Music Radio.
3: Byla jedna hodina. Color Music Radio.
4: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, kterým se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bot a oblečení bohempia.eu.

Funky a Soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody. Tell the music radio.

0: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
1: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
2: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride here on Color Music Radio, baby.
3: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
4: Color Music Radio.
5: Byly dvě hodiny. Color Music Radio.
6: Now this is the point, right? This is the point where we need to show you the difference between my funk and your funk. I mean, there's a difference, right? I mean, this ain't about hating, it's about creating. Now, Candy, baby, can I talk to these people? I need to show them what it is about.

nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16.

0: pohodě.
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka.
0: Feel good mlsání.
2: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride here on Color Music Radio, baby.
3: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
4: Color Music Radio.
5: Byly 4 hodiny.
4: Hudba všech barev.
5: Color Music Radio.

0: Music Radio.
1: Color Music Radio.
0: Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: Co je sladký a přitom v pohodě?
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka.
0: Feel good mlsání.
2: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz. Probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
3: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
4: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
5: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
4: Nalaď si Fonotouch.
5: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
4: Fonotouch.
5: No tak to roztouč.
4: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
6: Color Music Radio.
1: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
2: 3, 2, 1. Startuje pořad Svět financí. Svět financí vám přináší ty nejzajímavější rozhovory se skutečnými finančními poradci na téma bankovní účty, pojištění majetku, zajištění rodiny, hypotéky, důchodové spoření nebo investice. Svět financí.
7: Milí posluchači, já vás vítám opět z Brna, tady Bob, vítám opět našeho významného hosta. Ten se jmenuje David Kučera, je to majitel kanceláře Partners a dobrý den, Davide.
8: Dobrý den.
7: Dnes si budeme povídat o tématu, které naše posluchače zajímá, asi bych řekl, úplně nejvíc, a to jsou investice. Co si pod takovým slovem můžeme představit v současné době?
8: Tak nejenom v současné době, ale vlastně i pořád investice je něco, kde já dávám prostředky, nabízím vlastně prostředky tomu trhu a ten je nějakým způsobem využívá a zhodnocuje. To znamená, dávám prostředky třeba firmám, protože mám přebytek a oni s nimi pracují a za to mi dají nějaký úrok. Samozřejmě toto je zjednodušené a na tom trhu to potom funguje tak, že se vytváří vlastně nabídka a poptávka a vy se vlastně za nějakou nabídkovou cenu prostě kupujete a pak prodáváte v okamžiku, kdy už nechcete tu investici třeba držet. Takže z toho pohledu vlastně investice podporují trh jako takový, aby se rozvíjel. Je to v podstatě do jisté míry úvěrování trhu, ať už je to tedy fyzickými osobami a dalšími, kdy může trh a firmy s těmi penězi pracovat a nemusí si je nutně třeba půjčovat od bank.
7: Výborně. A můžete nám říct, jestli jsou nějaké specifické nástroje na to, jak s těmi penězi pracovat, jestli to je prostřednictvím jenom fondů, nebo to děláte třeba vy z kanceláře, aby to naši posluchači věděli?
8: Tak těch nástrojů je celá řada. Když bych měl začít tím složitějším a to, co vlastně moc nedoporučuju lajkům, tak to je stock picking, vlastně kdy vybíráte konkrétní akci a řeknete si, máte nějakou predikci a říkáte si, asi poroste nebo zrovna bude klesat, takže můžete spekulovat samozřejmě i na ten pokles. A myslím si, že to je opravdu pro specialisty a není to pro běžné investování. Ukazuje se i v klientských portfoliích, když ke mně někdo potom přijde, že pokud někdo si vybíral konkrétní akcie, většinou ty výsledky nemá příliš dobré, pokud to nejsou takové ty klasické, prostě koupím si třeba ČES a podobně. Je vidět, že prostě ti lidé to neumí odhadnout, neumí vlastně jakoby si vypočítat vnitřní hodnotu té akcie, to znamená, za kolik bych ji měl nakoupit, kdybych ji měl přibližně prodávat a berou to tak nějak jako, že soused nakoupil nebo kamarád poradil, ale není v tom v podstatě ta odbornost a většinou v tom nejsou ani potom ty výsledky, protože někdo si řekne, jasně, nejsem v mínusu, ale to, že potom mu ta akcie vydělává dlouhodobě, řekněme 5-7%, může být celkem i málo. Když si vezmu, že pokud bych si opravdu úplně jednoduše nakoupil nějaký akciový index jako S&P 500, tak vím, že od roku nějakého 57 až do roku 23 jsem v průměru vydělával 10,5% ročně. Jo. Takže a nedělal jsem nic, je to, řekl bych, skoro stupidní investování, ale někdy je to lepší, protože tam je takzvaná široká diverzifikace, to znamená, mám tam 500 významných amerických firem, to znamená, v případě, kdy se některé něco bude dít, tak to úplně tak jakoby nepocítím v tom portfoliu, jako když se bude dít něco jedné mé akci, kterou jsem si vybral špatně, jo, nebo 5 akcí. Stejně tak můžete investovat do širokých indexů celosvětových MSCI World, takže tam máte tisíce firem. V tu chvíli vlastně už je to ještě zajímavější a to riziko se rozkládá. Takže viděl bych to spíš tímhle s tím směrem přes fondy, ať už jsou to fondy aktivně řízené, které mají svoje výhody, ale i nevýhody, tak stejně tak i přes fondy takzvané ETF, které jsou nízkonákladové.
7: Mají tyhle ty fondy nebo vůbec investice nějaká úskalí, co se týká rizik? Protože v současné době se pořád hovoří, že ten svět hýbá trhem, ať už jsou to války, ať už jsou to rozhodnutí některých prezidentů a podobně. Na co si dávat pozor?
8: To je hezké. Ono právě, že ty krize jsou vlastně příležitostí převlečenou. Jenomže většina lidí zpanikaří, protože drtivá většina laických investorů prostě investuje, když trhy rostou. Mají radost, jak jim to vlastně vydělává, už to nakupuje každý, nakupuje to i naše uklízečka, prostě třeba Bitcoin, tak v tu chvíli já si to koupím taky, protože už bych byl out, kdybych to neměl. Ale problém je v tom, že ti lidé se vlastně neumí chovat v těch krizích. To znamená, zažili jsme ať už rok 2001 nebo 2008 velká krize, která vznikla na podkladě úvěrů, ať už to bylo rok 2020, že covidová krize, 2022, válka na Ukrajině, vždycky s těmi trhy to nějakým způsobem zahýbalo, nebo respektive ty propady byly dost vysoké, 2008, 40, 45%. To musí ustát už potom silná povaha, anebo někdo, kdo má prostě strategii, máte plán, víte, že máte koupené dobré portfolio, že tam je řada dobrých firm. Není důvod k tomu, aby ty firmy zkrachovaly. Jde spíš o to, že já musím vydržet to, že teďka jejich cena je prostě nízko, no protože trhu se nedaří a většina laických investorů nebo i těch, kteří spekulují, tak prostě ty akcie nějakým způsobem prodali, zbavili se jich, někdo realizoval ztrátu a v podstatě ta cena klesla dolů. Vy jako zkušený investor potom si můžete říct, to je ale přece příležitost, jestliže kupuju něco o 40% levněji, tak je to příležitost si to koupit. A to je přesně ono, jenomže na tom málo kdo má nervy a to my řešíme s našimi klienty, aby ve špatný okamžik neprodávali a zároveň ve správný okamžik případně koupili. Kdy jim dáme vědět, pojďme využít třeba toho, když v minulém roce Trump přišel vlastně se cly, tak se dalo očekávat, že ten trh na to bude reagovat prostě negativně, že tam ty propady budou, protože nikdo nevěděl, co to vlastně přinese. Takže jsme měli s klienty přichystané peníze na to, když ty propady začnou, že začneme investovat a v podstatě byla to otázka několika dní, kdy jsme pak vydělali, řekl bych, skoro desítky procent nebo kolem nějakých třeba 20% na tom, že ty trhy potom rostly zpátky. Takže tady ale se dopouštím jedné takové věci, které také se snažím jako běžně laickým investorům rozmlouvat, je vlastně časování toho trhu. Ono se ukazuje, že z dlouhodobého hlediska ten trh časovat prostě nelze.
7: Tak to si zase řekneme po písničce. Já Davide moc děkuju, protože tohle to jsou témata, která nás zajímají a chtěl bych taky říct, že pokud budete chtít poradit, jako doufám, že budete chtít poradit, tak neváhejte navštívit jakoukoliv kancelář Partners, protože tam tomu opravdu rozumí. A my jdeme teď na písničku.

0: Svět financí. Svět financí vám přináší ty nejzajímavější rozhovory se skutečnými finančními poradci na téma bankovní účty, pojištění majetku, zajištění rodiny, hypotéky, důchodové spoření nebo investice. Svět financí.
1: A my jsme opět zpět s Davidem a s partner samozřejmě a chtěl bych se zeptat teď takovou otázku pro naše posluchače. Představte si klienta, který přijde do Partners a řekne, že by si chtěl spořit na investici, protože to je asi jediná věc, která ho zajímá, třeba 1000 korun, a pak druhý den přijde jiný klient, třeba soused, který řekne, že potřebuje investovat jednorázově 1 000 000. Jakým způsobem se vlastně Partners k těmto klientům chová?
2: Tak jednak je potřeba říct, že se ke všem klientům chováme stejně ve smyslu toho, jak je pro nás důležitý. A protože to, že teďka může investovat jenom 1000 korun, a říkám jenom, protože to je opravdu jako ten počáteční výkop, tak to neznamená, že jednou nepřijde třeba s tím 1 000 000, nebo ty částky nebudou větší právě díky růstu příjmů a kvalifikace a podobně. Co se týče vlastně jakoby té tisícovky, v každém případě vlastně vždycky řešíme, na jak dlouho ty peníze si chci odložit. Protože když někdo řekne, víte, já bych si chtěl udělat nějakou úsporu na něco, třeba na bydlení, budu si odkládat klidně i 10 tisíc měsíčně, ale chci to za 3 roky vybrat, tak ta strategie bude absolutně jiná. Oproti tomu, když mi řekne, chci to mít na předčasné splacení hypotéky třeba za 15 let, nebo to chci mít na penzi. Vychází to z toho, že v případě, když máme ty krátké horizonty, tak není možné prostě významně jako investovat do akcí. To bývá velmi častá chyba prostě laických investorů. Je to vlastně ta chamtivost, že si řekl, tyjo, teďka to vydělává prostě 14-12% ročně, jdu do toho, všechno to tam narvou, budu mít krásnou akontaci na bydlení a nebude, protože pak přijde prostě nějaký zásah, nechci říkat zhůry, protože to si tady ovlivňujeme opravdu my sami lidi, nicméně zásah, který je nečekaný, ať už je to hormuzský průliv, který jsme nečekali, že prostě tahle akce přijde, tak v tu chvíli vám to může snížit tu hodnotu třeba o 20% a můžete být ve ztrátě. To znamená, jde o časový horizont. A akcie opravdu doporučuji aspoň držet těch 7 let. V případě, kdy to bude kratší horizont, už tam budou dluhopisy, budou tam třeba nemovitostní fondy, to portfolio prostě musí být konzervativnější, nehledě na tu částku. Samozřejmě s 1000 korunou můžu se chovat k 1000 koruně trošku agresivněji než třeba k 1 000 000 korun. Ale i pro ten 1 000 000 korun platí to, na jak dlouho a jaké mám cíle. Takže Partners vždycky řešíme s klientem, ne jak vy to cítíte, ale ptáme se na ty cíle a tam my dáváme to doporučení, jak to má být nastaveno. Protože řada klientů, když přijde prostě na banku, tak odchází z pravidla s konzervativním portfoliem, které neodpovídá jejich cílům. Vy můžete mít konzervativní čas na kratší horizonty, ale potom se opravdu připravujete o ty výnosy z dlouhodobého hlediska a je to vlastně jakoby chyba. Takže neměl by se to řídit tím, co klient, jak on se cítí, že je zrovna konzervativní, ale měl by se to řídit právě jeho cíly a odborností toho poradce, který mi dokáže perfektně to portfolio prostě navrhnout do jednotlivých časových úseků.
1: Tak to je, myslím, krásná odpověď. Já se ještě musím, Davide, zeptat. Já jsem slyšel, a nevím teď, jestli to nebude nějaké sprosté slovo, ale zaznělo mi u těch investic, když vyprávěl guvernér, že existuje nějaké slovo FOMO, a já jsem opravdu nevěděl v tu chvíli, o co se jedná. Mohl byste to našim posluchačům vysvětlit?
2: Tak mezi mladými se to používá dost často, je to fear of missing out, to znamená, máte pocit, že vám unikne nějaká příležitost, když to neuděláte teďka, tak prostě už nikdy. Když si teďka nekoupíte Bitcoin, tak prostě už na tom nikdy nevyděláte. Ale ty příležitosti vždycky jsou a budou. Je potřeba si uvědomit, že to je opravdu jenom psychologická záležitost a že vám nic neunikne. Nicméně je potřeba opravdu mít nějakou strategii, zase nevyčkávat. Jsou lidé, kteří mají strategii, počkám, až bude lépe, a takhle čekají 20 let a nemají nic. Jo. Takže někdo, kdo opravdu využil toho, že si řekne, neřeším to, prostě teďka budu investovat, a investoval skutečně třeba na tom 10letém horizontu, tak ty průměrné zisky byly kolem 10% ročně, což je super. A ten, kdo prostě se rozmýšlel a čekal na nejlepší situaci, tak prostě prodělal, protože už jenom inflace, kterou jsme zažili, víme po začátku vlastně války na Ukrajině, že vlastně došlo k energetické krizi, vysoká inflace v podstatě připravila nás o nějakých 30% vlastně prostředků, to znamená nominálně jsme měli na účtu ten milion, ale vlastně koupíme si o 30% méně. To znamená, kdo to měl na spořícím účtu, tak i přesto, že rostla ta základní sazba, či nebo repo sazba, od které se potom odvíjí spořící účty, tak v průměru se ale pohybovala kolem 5% za to období. Takže jestliže ta průměrná inflace vlastně byla, já nevím, kolem 7%, tak v tu chvíli stejně jsme v mínusu. Takže vám stačí u toho portfolia, když vám bude vydělávat kolem 8% ročně, což bude nějaké vyvážené portfolio. A víte, že i takovéhle excesy, které nastaly u nás třeba v historii, vlastně to byla nejvyšší inflace po nějakých těch 90, které jsme zažili, tak víte, že i tyhle excesy, kdo vydělával kolem 8% ročně, byl schopen pokrýt a jeho prostředky nestratily na hodnotě.
1: Výborně. Já myslím, že je čas na další písničku, takže děkuju, Davide, za tuto krásnou odpověď a my se zase k tématu za chvíli vrátíme.

0: Vážení posluchači, jsme opět zpět s Davidem Kučerou, který je ze společnosti Partners, a my si chceme teď povídat o tom, co vlastně můžeme jako nástroje těch investic v současné době použít. Co byste nám, Davide, všem klientům a vlastně posluchačům doporučil?
1: Tak já to musím vzít tak obecně, protože samozřejmě nevím, kdo je u těch přijímačů a jaké má možnosti, ale když bych to vzal z takového toho pohledu vyváženého portfolia, tak by určitě mělo obsahovat jak akcie, to znamená nějaké akciové fondy, například ETF, právě ty nízkonákladové, tak zároveň by mělo obsahovat i třeba aktivně řízené fondy, které nějakým způsobem překonávají index, to znamená mají takzvanou kladnou alfu, ty na trhu jsou taky, většinou je znají, ale poradci, ne už tak obecně jako klienti. Samozřejmě měly by obsahovat takové portfolio dluhopisy, to je klasika, nemovitostní fondy. Co se týče vlastně jakoby rozdělení procentuálního, tak si dokážu představit u toho akciového portfolia, že bude kolem těch 50% toho celku, dluhopisy 20%, potom zbytek vlastně jakoby nemovitosti, tam bych to viděl třeba na nějakých 10%, a pak určitě prostor i na něco, co je spekulativnějšího charakteru, ať už je to třeba Bitcoin, jako kryptoměny, to znamená do 5%, mít tam třeba i část vlastně jakoby zlato. A dneska, nebo obecně jakoby drahé kovy, protože my dneska můžeme zlato nakupovat jak fyzicky, tak ho můžeme nakupovat i prostřednictvím fondu.
0: A ještě se zeptám, kdy vlastně s těmi investicemi začít? V jakém věku je to doporučený? Protože samozřejmě někdo přemýšlí, co dávat dětem, jak jim přilepšovat, aby mohli až dostudují, aby si mohli třeba koupit svoje bydlení nebo podobně. Kdy je nejlepší s tím začít?
1: No, když se na to budu dívat jako někdo, kdo má příjem ze zaměstnání, tak jakmile ho začnu mít, nebo z podnikání, tak prostě začnu investovat. Zpravidla, když jsem sám, nebo nemám rodinu, tak dokážu si odkládat daleko víc peněz, takže není problém, když si někdo potom vydělá třeba 30 čistého, že si 10 odloží, protože opravdu ty náklady má minimální. A ten čas dělá strašně moc, to je v podstatě takový jako Superman v investování, protože on vám dokáže udělat na tom časovém horizontu třeba 30 letem několika násobky. Čím později začnete, tím víc prostě do té investice musíte dávat, abyste dosáhli téhož. Takže opravdu doporučuji co nejdřív s tím začít, stejně tak, když chceme spořit dětem. Jako využívat stavební spoření, fajn, je to takový jako

0: evergreen, nicméně jako nepřináší to nic moc. Banky rády uvádí, že vám dají 5%. Je to samozřejmě blbost, protože oni jaksi nezapočítávají takzvanou efektivní úrokovou míru, to znamená i odečíst poplatky a to všecko. Když si vezmeme běžné stavební spoření, dosahuje třeba kolem 3 až 4%. Když přihmouříme oči, ročního zhodnocení je to málo. Vlastně na tom dlouhém horizontu, kdy spoříte tomu děcku, v podstatě se připravujete o ty výnosy, takže tam bych skutečně začal více dynamicky, více do akciových fondů, ať ty děti potom v těch 18 letech mají třeba zajímavou akontaci aspoň 500 000 korun v podstatě v investicích nebo i víc. Jo.
1: To je výborný. Takže dobře, děkuju, Davide. Já si myslím, že to je skvělá odpověď a hlavně odpověď na to, co jsem se ptal, kdy začít. A ještě mám, co se týká těchto investic, jednu otázku, a sice vlastně reakce na současnou Českou národní banku, která občas mění takzvané úrokové sazby. Jak se to promítne vlastně v těch investicích?
0: No, to jak ČNB vlastně opravuje sazbu, nám je v případě investování do akcí skoro jedno, protože my neinvestujeme většinou v tom českém horizontu, v tom českém regionu, ale investujeme v zahraničí, zpravidla v eurech, v dolarech a podobně, takže ta úroková sazba na to nemá příliš vliv. Hodně má vliv teda na, při nákupu dluhopisů, to znamená, když úrokové sazby rostou, klesají ceny dluhopisů, je potřeba si toto uvědomit, to znamená, konzervativní klienti skutečně se můžou i v nějakých obdobích dostávat třeba do ztráty právě díky tomu, že se mění právě tato základní sazba nebo ta reposazba. Je to vlastně dané i tím, že v případě, kdy víte, že na spořícím účtu nebo jiných účtech dostanete víc, tak utečete z těch dluhopisů, že jo? Protože vám nenesou takový výnos. V tu chvíli vlastně jejich cena musí klesnout. Takže to je taková ta základní poučka. V případě, kdy potom sazby budou klesat, až ještě bude snižovat, tak zase porostou ceny dluhopisů. Takže i u těch konzervativních klientů tam bych si hodně dával na to pozor, v jakém okamžiku skutečně dluhopisy nakupuju, a tam je to daleko větší alchymie než někdy u toho akciového portfolia. Jinak samozřejmě dá se asi očekávat, že banky začnou zvyšovat i sazby na spořících účtech, takže něco malinko budeme mít třeba navrch, ale úplně bych z toho nějak nejásal. Můžou se nám trošku prodražit hypotéky, uvidíme, jak banky na to zareagují. Spíš bych očekával, že oni už vlastně ty rizika promítli v souvislosti s tím hormonským průlivem a tím, co vlastně jakoby se dá očekávat, že už je promítli do rostoucích sazeb, které už zvyšovali předtím, takže tam bych asi to riziko úplně neviděl. Riziko je to samozřejmě pro státní dluh.
1: Skvěle. Davide, a teď takovou otázku na tělo, schválně, jo? Kdybych se vás zeptal, jestli mám jít do Bitcoinu nebo ne, protože já s tím teda nemám dobré zkušenosti, ale jsou lidé, kteří na tom vydělali a věřím tomu, že si našli své klienty. Co byste mi k tomu řekl vy jako odborník ze společnosti Partners?
0: Tak, když bych to měl říct obecně jako kryptoměny, tak pro mě Bitcoin je vlastně ta základní, které jejíž filozofii nějakým způsobem důvěřuju, mu dávám nějaký smysl. A tu důvěru dostala od různých dalších fondů. Víme, že v podstatě dneska už je fondy mohou nakupovat, jsou zaměřené přímo na kryptoměny nebo konkrétně třeba na Bitcoin. Takže když to bylo ještě před řadou let, tak jsme si mohli říct, je to asi něco pro fajnšmekry na hraní. Řada lidí skutečně jako tam podstupovala určitou ruletu, protože investovali v období, kdy pak byly následovat obrovské propady. Takže tam ta volatilita je pořád, jo, to bezesporu. Na druhou stranu samozřejmě volatilita může přinášet i příležitosti, takže pokud zařadit Bitcoin do portfolia, tak bych ho viděl opravdu jako do 5% celku, protože pořád je to riziková investice, není to nic, na co se můžu spolehnout v období nejistoty. On by vlastně do budoucna tak mohl fungovat, ale nefunguje. To znamená, když akcie jdou dolů, daří se špatně nebo mají všichni jako špatnou náladu, tak i ten Bitcoin jde dolů, takže on nás nezachrání. Takže proto skutečně jako to brát jako spekulativní aktivum, nicméně do budoucna může skutečně při inflaci těch prostředků, nebo tak, jak se tisknou peníze, dává smysl. Stejně tak dává smysl mít část peněz právě třeba ve fyzických aktivech, jako je zlato. Ale zase nepřehánět to, protože prodejci prostě zlata jsou aktivní a mají připravené prostě prezentace, jak končí svět a jak končí finanční systém a už to prezentují 10-15 let a pořád se jako nic nestalo. To znamená, ano, mít to v portfoliu, ale zase třeba do 5, maximálně 10%, protože prostě to zlato není dostatečně likvidní a jsou tam obrovské spready, to znamená rozdíl mezi nákupem a prodejem jako poplatky, jo, to se pohybuje 10 a víc procent.
1: Výborně. Tak Davide, ještě než se rozloučíme, já se zeptám na takovou otázku. Kdybych za vámi přišel zítra do kanceláře, do vaší kanceláře třeba tady v Brně a řekl bych vám, že bych chtěl měsíčně si odložit do Bitcoinu 5 000 korun. Já si myslím, že byste mě asi nevyhnal, ale jakou strategii byste mi doporučil?
0: No, já bych nejdřív chtěl vědět, do čeho investujete jinde. To by mě opravdu jakoby zajímalo, to vaše současné portfolio, protože jestliže máme něco plánovat, tak to musíme plánovat komplexně. V případě, že byste mi řekl, já vám to neřeknu, jak moje portfolio vypadá, tak bych vás asi poslal domů, nebo určitě, protože já nemůžu dávat radu na základě něčeho, když vlastně nemám informace. Jo, já vím, že samozřejmě jako různí influenceři a podobně na YouTube vám dají radu jakoukoliv a oni za ní nenesou žádnou odpovědnost. Já jako poradce za ní odpovědnost nesu. To znamená, ta investice musí být přiměřená těm cílům a přáním vlastně toho klienta. Takže když vím, že má nějaké cíle, když tak musím vědět, jaké má současné portfolio, kolik kde co má nakoupeného, jaké má například rezervy. A taky bych vám mohl říct, nekupujte si vy konkrétně vůbec nic, protože vy nemáte žádnou rezervu vytvořenou na účtu. Zároveň vlastně chcete všechno nacpat do aktiva, které je hodně rizikové a můžete prostě peníze, když je budete potřebovat třeba za rok, tak je tam prostě budete mít hodnotu o 20% nižší. Takže v tomhle případě skutečně bych nejdřív vás musel poznat, aby jsme a jít do hloubky teda v rámci finanční analýzy, aby jsme si pak mohli říct, jestli je to vůbec pro vás.
1: Tak na to musím odpovědět, protože s Davidem se vidím po druhé v životě a vlastně už mě prokoukl a věděl přesně, kde co já, kde mám, takže musím říct, že opravdu je to odborník a pán na svém místě. Takže Davide, já strašně moc děkuju, že jste dorazil do našeho studia, že jste si s námi takhle hezky popovídal a chtěl bych se zeptat, jestli byste ještě chtěl posluchačům něco říct na téma Bitcoin a vlastně tohoto tématu, co se týká investic, ještě než se rozloučíme před prázdninami.
0: Já samozřejmě děkuju za pozvání a to, co bych řekl závěrem, víte, nenechte se strhnout prostě sousedy, nenechte se strhnout internetem, nenechte se strhnout influencery, oni nepracují s vašimi financemi, jim je to vlastně jako jedno, jak vy s nimi budete pracovat a je potřeba skutečně přemýšlet nad tím, že potřebuji mít vždycky plán, vždycky mít strategii, musí mít i strategii i únikovou, to znamená, jak se budu chovat za nějakých krizových období, jakou hodnotu nebo jaký propad jsem ochoten třeba akceptovat. A to my skutečně s klienty řešíme, kdy nebo co jsou, jako mají averzi třeba k riziku a co by se dělo, když. A to je nesmírně důležité, protože to, že vám někdo bude slibovat nějaké výnosy, to klidně může, ale většina laických investorů prodává na tom, že neumí zvládnout svoje emoce a prostě z těch trhů vystoupí a je to chyba. A je to také tím, že vlastně nemají správně to portfolio nastavené, protože všechno nacpali prostě do třeba dynamických akcí, všechno nacpali do Bitcoinu nebo všechno nacpali do zlata. Víme, že zlato třeba za poslední 3 měsíce bylo také v propadu, takže skutečně mít strategii, mít ten plán k tomu, jak se budu chovat za jednotlivých období.
1: Davide, moc krát děkuju. Jsem moc rád, že jste přišel a opět musím doporučit společnost Partners jako takovou, protože v Partners najdete opravdové odborníky, kteří vám opravdu poradí, co dělat správně, nejenom s penězi, ale i se svým vlastním životem. Davide, moc krát děkuju, mějte se krásně a nashledanou.
0: Také díky a všechny moc zdravím.
2: Svět financí. Svět financí vám přináší ty nejzajímavější rozhovory se skutečnými finančními poradci na téma bankovní účty, pojištění majetku, zajištění rodiny, hypotéky, důchodové spoření nebo investice. Svět financí.

night with Tim and Bob.

0: Music Rádio.
1: Bylo 6 hodin. Color Music Rádio.
2: Takže dobrý den, dobré odpoledne, dobrý podvečer, podle toho, kdy nás posloucháte právě. Já vás vítám na našich stanicích, což je Rádio Hej, Rádio Color a Rádio Sázava. Já jsem sice ve studiu sám, ale na druhém pomyslném konci drátu mám pana Romana Strejčka, neboli předsedu představenstva OSA, Ochranného svazu autorského. Dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Tak a my jsme se tedy domluvili, že dneska hýbe světem celá řada věcí, svět je opravdu celý v pohybu, ale co se týče rádia, muziky a to, co se týká nás, tak určitě nikoho nenechává klidným rozvoj a vývoj umělé inteligence, zejména v oblasti hudby. Já jsem narazil na článek na portálu iRozhlas a tam se jedná o tom, jakým způsobem vlastně umělá inteligence zpracovává tisíce nebo statisíce možná nahrávek a jakým způsobem se to potom používá. Co vy jako OSA o tom víte nebo nevíte a jak se k tomu vy vlastně stavíte?
3: Tak my problematiku umělé inteligence bedlivě sledujeme už, dá se říct, víc jak 2 roky. A samozřejmě na úvod bych rád řekl, že umělci a autoři, které OSA zastupuje, nejsou proti novým technologiím, ale jsou proti tomu, aby technologie zneužívaly jejich tvorbu a jejich výkony bez toho, aniž by o tom byli, aby o tom věděli, anebo aby dokonce ten, kdo používá jejich díla, získal jejich souhlas. Takže ten základní problém, který v tuto chvíli vnímáme, je, že řada těch služeb umělé inteligence generující takzvaný umělecký obsah, třeba hudbu, tak byly natrénovány na dílech, písničkách, skladbách autorů a umělců z celého světa, která byla dostupná na internetu, aniž by o tom samotní umělci a autoři věděli a aniž by k tomu dali jakýkoliv souhlas.
2: U nás taky používáme občas třeba na výrobu reklamy portál Suno. Samotného mě vždycky překvapilo, že vlastně tam člověk zadá nějaký text nebo nějakou báseň, pak si vybere styl hudby a ono to vytvoří několik variant. A jak vy třeba, nebo jak se dozví ta kapela, nebo jak vy se dozvíte, že tam třeba je vzorek vaší skladby jako autor, jak se to dá zjistit?
3: My jsme samozřejmě se Sunem pracovali a zjistili jsme, že generuje kompletní refrény známých českých písniček, což jenom dokazuje to, že tento provozovatel služby si pořídil kopie originálních děl, která si uložil ve svých datasetech. Umělá inteligence nekomponuje způsobem, že by se nechala inspirovat někým. Umělá inteligence zkrátka imituje z nahrávek, které zkrátka má uložené ve svých datasetech a skládá je podle nějakých kritérií do nové podoby.
2: No a když bych to vzal takhle, tak jakým způsobem třeba vy nebo autoři proti tomu se brání, nebo jak proti tomu postupují, nebo zajím je to jedno, jak to třeba řeší v zahraničí, jestli máte o tom také nějakou informaci?
3: Tak myslím si, že z nedávné medializace, kdy magazín The Atlantic zveřejnil článek a popisuje vlastně, jak hluboký a široký rozměr tato problematika má, že se zneužívání nahrávek, a nejenom nahrávek, ale vlastně talentu a vlastně i investice do kariéry, do toho, aby jako člověk uměl na nějaký hudební nástroj, tak zkrátka došlo k odcizení celého know-how. A těm umělcům to samozřejmě vadí. Vadí jim to z několika úhlů pohledu. Jednak ten principiální je, že někdo vzal jejich díla, jejich tvorbu a začal trénovat umělou inteligenci, aniž by o tom těm umělcům řekl, aniž by získal jejich souhlas, aniž by jim kompenzoval nějakou formou autorské odměny za takové trénování. Takže my tuto věc pravidelně konzultujeme s našimi zastupovanými autory v rámci organizovaných webinářů, diskutujeme i s autory v rámci dozorčí rady, kde sedí lidé jako Michal Prokop, Dan Bárta, Ondřej Soukup a další. A samozřejmě i v rámci valné hromady členů OSA. A dá se říct, že se většinově shodujeme na tom, že v principu umělci nejsou proti novým technologiím, jim samotným můžou nástroje umělé inteligence pomoci v tom jejich tvůrčím procesu, ale je potřeba to dostat do nějakého obchodního vztahu, který bude férový, který bude transparentní a který bude udržitelný i do budoucna pro lidskou tvůrčí činnost.

0: No, si možná souvisí ještě jedna otázka, která mě napadla, když vás takhle poslouchám. Připomínám, že posloucháte Rádio Hej, Rádio Sázava a Rádio Kolor a hostem na vzdáleném drátě je pan Roman Strejček, předseda představenstva OSA. A já bych se ještě možná k tomu pozeptal, jestli už proběhly jako nějaké spory, nebo jestli jak je to třeba v zahraničí, nebo jestli se OSA přímo na Suno obrátila, jestli byla nějaká reakce z jejich strany a jako, jak se říká, jestli se něco v tomto smyslu chystá.
1: Tak, my se netajíme tím, že připravujeme žalobu na společnost Suno. Konec konců tato informace již byla medializována. Jistou inspirací nám byly žaloby našich partnerských organizací v zahraničí v Německu a v Dánsku. V Německu obdoba OSA je GEMA, která zažalovala také Suno, zažalovala i službu OpenAI a v Dánsku je to společnost Koda, která zažalovala společnost Suno. Už při projednávání v kauze GEMA versus OpenAI nebo GEMA versus Suno u Mnichovského soudu, ten soud se důkladně zaobíral fungováním algoritmů umělé inteligence a dospěl k několika, řekněme, závěrům, předběžným závěrům, ještě nepadlo rozhodnutí v první instanci. A soud se zaobíral tím, jakým způsobem, zda legálním způsobem společnost Suno nebo společnost OpenAI získala originální díla, ze kterých si pořizovala následně kopie, to znamená, jestli legální cestou získala originální díla, na kterých své modely trénovala, nebo ty služby trénovaly. A současně bylo prokázáno tím, že ty služby generují velmi podobné skladby téměř identický nebo často i stejným textem, tak bylo prokázáno, že zkrátka někde jsou uložené kopie v těch datasetech, tak zdali tyto služby získaly souhlas od autorů a umělců, potažmo i nahrávacích společností, pořizování kopií z těch originálních děl. Velmi bedlivě tedy tuto kauzu sledujeme a očekáváme v dohledné době nějaké rozhodnutí a i my v tuto chvíli máme na

0: Tak já myslím, že pro dnešek jsme si toho řekli hodně. Věřím, že to zajímá zejména naše posluchače i kapely, které my u nás hrajeme, a oni jsou rádi, že se slyší v našem rádiu. Zejména teda na rádiu Hej máme celou řadu českých kapel. A já si vzpomínám možná taky, možná jsem asi starší než vy, ale je to taková scénka Suchý Šlitr, kdy Šlitr hrál na piano a vysvětloval, jak se krade muzika, že první tři akordy veme známý a u čtvrtýho uhne. A vzpomínáte si na to, mně to přišlo velmi veselé a vzpomněl jsem si na tom, že ten říkal, takhle se skládá muzika, to se inspiruje, teráte první tři, to jo, a čtvrtým už jste někde jinde. Tak jestli si na tuhle scénku vzpomínáte, že už vlastně krádeže hudby nebo nápadu už jsou staré možná, jak je stará hudba.
1: Tak řekněme, že tam jde o to, co jakoby zastávám já osobně názor a nejsem v něm sám. Tam se jedná o nějakou jakoby formu jisté inspirace. To znamená, člověk se může inspirovat od jiného a vlastně tu svoji tvorbu, ať už je to hudba, nebo je to fotografie, nebo je to malba nějakého obrazu, nebo zpracování knižní podoby do divadelního představení. Vždycky to ten umělec potom zasazuje do nějakého kontextu svých životních zkušeností, řekněme do nějakých reálí, do nějaké doby. V případě umělé inteligence tomu tak není, byť se samozřejmě ty technologické firmy brání stejnou argumentací, že zkrátka jde o inspiraci, ale umělá inteligence se nemůže, ne, ta se neinspiruje. Ta zkrátka technologicky imituje to, co má v sobě uloženo, a na základě nějaké pravděpodobnosti generuje obsah, generuje slova, generuje věty, generuje články a stejným způsobem generuje hudbu nebo obrázky, ale není to tak, že by něco najednou vytvořila nového, zkrátka ona poskládá z těch fragmentů, které má, z těch kopií, které má uloženo v těch datasetech, poskládá jakoby nový obraz, novou koláž. Myslím si, že srovnání s lidskou tvůrčí činností v tomto jako nesnese.
0: Dobře, takže já jenom připomenu našim posluchačům, že právě poslouchali skutečného Romana Strejčka a skutečného Miroslava Píchu, že to nebylo generované umělou inteligencí. A na závěr, nebyli jsme nějak domluveni, se vás zeptám, jakou hudbu byste si vybral, protože určitě tam vložím do našeho rozhovoru nějakou muziku, komu, čemu dáváte přednost, rocku, funku, soulu, nebo co bychom tam mohli zahrát na vaše přání.
1: Já jsem milovník rockové hudby, ale i elektronické hudby, takže výběr samozřejmě nechám na vás.
0: Tak dobře. Takže mě těšilo a mějte se a zase někdy příště na vlnách Rádia Hej, Rádia Kolor a Rádia Sázava si můžeme popovídat, jak se situace okolo umělé inteligence v hudbě a v rozhlasu vyvíjí, protože ten postup opravdu jde mílovými kroky a to, co je dnes za rok, může být úplně jinak. Takže
1: naschledanou. Naschledanou.
0: Naschledanou.

0: Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
0: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
1: Color Music Radio. Hudba všech

0: Radio.
1: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
2: Color Music Radio.
3: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
4: Color Music Radio.
5: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.
3: Color Music Radio. Hudba všech barev.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: 9 hodin. Color Music Radio.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Music Radio.
1: Bylo 11 hodin. Color Music Radio.
2: Dámy a pánové, vítáme vás na palubě raketoplánu Dreamflight. Cíl našeho letu je planeta snů. Cesta potrvá jednu hodinu a zpříjemníme vám ji chill-outovou hudbou. Pohodový let a příjemný poslech vám přeje z řídící kabiny Color Music Rádia Hanka.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

body and bullshit.